smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.